V Rádiu FM Vince Staples, 11.50 za okamih správy tu v Rádiu FM. To, čo si zahráme teraz, to je novinka od Fat Dog, Call It What You Want.

0: Stupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne až okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
1: Rádio FM s Andrejom.

0: Yeah.
1: Daj si pozor.
2: Dávaj si pozor, kapšľa peša. Tak nech sa tam radí na strha.
1: Mama, nezabudni.
3: Nezabudni.
1: Neubližuj.
2: Tak nech sa tam radí na strha.
1: Starších si váš.